trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Trial.

0: lying here.
1: Bye.
0: Like some

Bye.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: There's a feeling I get when I look to the west.

trial.

child. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Bye.

trial. Trial. Trial. Trial.

Israel.

Čau. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

声

drive. Drive. Drive.

Bye.

trial. Trial. Trial. Trial.

to trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do.

0: well.
1: You need food.

bar. Charles.

try. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: try. Try. Trial.
1: I read it to baby. You're not alone. Maya.
0: Trials.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: A příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

0: me.
1: Trial. Trial.

says.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Enjoy the silence.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Trial.
1: Naspět do krajiny těl, kde je všetko změněné.
0: Trial.
1: Každou

0: Giles.
1: Čas, už musím jíst.
0: Giles.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, trial. Tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej,
0: trial.
1: To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovo.

neslikej, neplýtvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat,

0: nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka.
2: Trial.

sous Marie-Claire. Vím, jak zní z úst krásnej čem, slůvka končité.

trial. Trial. Trial.

trial. Sending out this source. Trial.

why. Try.

Bye. Bye. Bye. Bye.

Bye. Trial.

trial,

0: trial. Trial.
1: Over somewhere.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

won't you let me?

klání svítá. Vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

Bye.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů,
0: trial.
1: Pak kolik dnů, jdou za tebou, dokola s tou otázkou.

0: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na víčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nebudeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

because...

0: trial.
1: Into the trees, we lay on the grass, and let the

Bye. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Čau. Try. Try.

trial. Trial.

Kyle. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk.
0: Trial.
1: Už

0: Thank you very much. Thank you.
1: Bye.

0: strong.
1: Pages of a blue boy magazine.
0: Strong.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Bonsoir, mademoiselle Paris. Trial.

Trial? Trial? Trial?

Bye. Trial.

trial. You can take her.

Bye.

Bye. Trial. Trial.

Bye. Trial.

try. Try. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Try. Trial. Trial. Trial. Trial.

Charles. Charles.

trial

cloud. Try.

0: trial.
1: Sorry seems to be the hardest one.
0: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: I had a thought of you.
0: Trial.
1: In solitude.

trial. Trial. Trial.

file. File. Trial.

měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

when lights go down. Try.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: Na svoje nozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.
1: Wow.

Bye. Try.

0: trial. Trial.
1: Great big bill, chytrej. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prý. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Bye. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial.

trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Charles. Trial.

měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych pocať, hledat lepší klid.

trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

Čau.

0: trial.
1: Svou láskou tě hřát, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
0: trial.
2: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
3: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kolobo.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Když někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Stýská se, stýská.
0: Trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si pravdu na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci
0: trial
1: vyšel ven. Snad se trochu třásl.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial.

Čau.

trial. Trial.

chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by sem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

trial. Trial.

Well, trial. Trial.

0: child. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje karta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.

0: si vyšel ven ze žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíbil.
1: Trial.

0: touhy zborcený, trial. Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

trial. Trial.

0: všichni stát.
1: Trial.

Žít Čau. Je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít. Z tvých polipků svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.

Já vím. Je mi opustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: slýchám čistný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct. Stýská se, stýská.
1: Wow. Trial.
2: Tví milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

Bye. Bye.

trial. Trial.

Trial.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší
0: trial.
1: Zůstat sám, tolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.
1: Jdou za tebou, dokola s tou otázkou, proč seš sám.

0: trial.
1: Žít je někdy krásný plavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipků. Svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.
0: Try.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných
1: slov.
0: A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: Stýská se stýská. Trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá
0: Trial.
1: Do nebe.
0: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

above. Drive.

trial. Trial.

trial.

Bye.

Bye. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

dark can be.